0: Vstávajte!
1: Dobré ráno, Záhorie. Dobré ráno vám želá Záhorácke rádio.

0: 7 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.

0: 10 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.

0: Záhorácke rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhorácke rádio na západe Slovenska.